na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava.

a ti černí to nejsou Arabi, to jsou ostravští Paraby, mají rádi Radegast

pezl v zárubek. Řeka Vách je malý Jan Seťank,

přes nás šicí stroj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

duše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch. Až přeletíme, zbude po nás na oko se kruh. Svět je balon, který s námi časem odletí.

kruh lidí a jmen a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám, vždycky, když bolí den.

neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

jediná šance mrknout do ábíčka. Jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti přítomnosti.

a kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jím zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý, čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje,

tebe. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé slyš. Černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznalas a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a kozák zbloudiv sem hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v noč

0: Prochodil nejedny jsem boty na tý svý Miami Beach.
1: A dlouho nepřiznal sis, že je tohle všechno dávno pryč.
0: Že zbyla jedna flaška Calvadosu z roku 06.

Vnímal jsem svobodný, volně dýchal, trochu naivní, ale prostý všech vin. Nebyl jsem napojen na centrální plíce, co ti do hlavy vhání rajský plyn.

co opravuje plyn. Na jedné z nohavic falešnou záplatu a ty mu uvěříš.

Šibetka vesní už mě ovládá, to on mi našeptává, kde všude jsem mohl být. Všechna ta setkání za mě i pořádá a já nemusím ani opustit svůj byt.

že tu chceme mít svět, co zpívá nahlas a líp. Co je nás, nás je víc, nežli na nebi hvězd, a co je lžíc,

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili. Na cestě železnicí usínali.

každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

mluví z duše, ať tvá moudrost nezní suše, ať máš rozum v srdci, srdce v rozumu, až odejdeš. Po každé zradě, ať nezrazená vstaneš, bolestí ať vždy jen rosteš, ať tvůj zpěv vždy snímá tíhu, až mě opustíš, až půjdeš pryč.

a tím zrak, nuda, neotupí. Ať nesmetají zlámanými křídly paběrky, až mě opustí.

ať není proti řetězem den pod ní, ať nemusíš žít jak ryba v studni, ať tě nezadusí závoj zoufalství, až odejdeš. Ať za své přijmeš i to, čeho se lekáš, ať dojdeš dál, než sama od sebe čekáš, ať se dotkneš duši.

0: mohla vrátit. Přijímej s tím, že jednou musíš všechno ztratit. Jen nikdy neztrácej naději, až odejdeš, až budeš pryč.
1: Je krátce po páté.
2: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

řmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Ten si nalí se chystá ulehnout.

Probouzím se na gauči, polámaný rozlížím se kolem. Už je dávno den a ty jsi zase v práci. Na stole čtu krátký dopis o tom, že mě stále ráda máš a že mi opět odpouštíš, i když přísahal jsem, že nebudu tvým bolem. Ale teď už je to jisté, bát se nemusíš, já s chlastem končím, přísahám už naposledy, vždyť mě, lásko, dobře znáš.

pořádný chlap. Tentokrát probouzím se na podlaze, sedíš vedle, hlavu v dlaních pláčeš. Zase podělal jsem všechno, ale teď už je to naposledy. Vím to, přece nebudu

a na chodníku klouže led. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď,

a místo popela na hlavě sníh. Sněží a v kapse mám balzám na prasklý ret. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až to letí tam, kde teď bydlí neštěstí. Sněží a ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím? To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let a modrý život už nedržím. Držím tě za paže, kdo nám to zakáže, a místo popela na hlavě sní.

Klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapou, hup, hup, hup.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tady mě máš, taková jsem, tak se s tím smiř a zahoď ranec iluzí. Tady mě máš, tak si mě vem a dej si pozor, možná tě to zamrzí.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky And, přes práh ti nesmí žádnej muzikant. Kde mám svůj pokoj, udělám ti křížek, na pohled narychlo kupovanej. S tím hodí ulicí do nebeských výšek.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor. Radio Folk. Váš klidný prostor.

To je přeorané pole, hrásek změť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách

v ruchu spočítá. Vnuku 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk.

včera jsem potkal stonožku, šla po ulici o berlích, někdo jí dupnul na nožku. Zmrzačil stonožku a pak jsem potkal hlemíždě, šel po ulici a strašně klel, tak jsem ho kopnul do hýždě. Z prostého hlemíždě.

Dneska jsem sledoval myšičky, běhali po stěnách pokoje, chlupatý bílý maličký, než vlezli do stroje. Je, stroje na kusy rozkrájel. Lezli po stěnách rozkrájený, já jsem se u stolu napájel, když je ten stroj rozkrájel. Tyhle sny, ty mám rád, zvlášť tak po desátý skle.

Jsem se jednou svým, kulatej, fousatej trpaslík, odložil si šatičky, kabát, trenky, botičky. Tak stál za krem jenom tak, bylo mu asi všelijak, zřejmě proto hned, jak se zesvíknul, se znova oblíknul. Se asi přiskřípnul tyhle sny.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Je mi fajn a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout.

tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn,

otevřený výkon nad klaviaturou páteře, jasný znamení, kdo tady na co umí hrát. Jedna z milionů možností a já nechci vědět, kolikátým pianem jsem si stál, kolikátým rozladěným, skřípavým, oprýskaným chlapkem, který mu šlapeš na pedály, nevím. Nevím, ale

220 strun. Zůstane jen litinové ráma 220 strun, které něčí silný ruce zvednou z haldy třísek a pověsí ho hlavu dolů na řetěz a traverzu a nechají mě v noci dochvět.

Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

se. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě zavřít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než třifá.

na víc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech, tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
0: Je krátce po 10. hodině.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

tak zdomácněli. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

Přivevnil hned, nic platná nebyla, kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed. O kousek níže, právě v tu chvíli, přijížděl po cestě trabantík bílý.

Slunce, jasná obloha a nezaprší a nezaprší a nezaprší ani za Boha. Johanko, až se tě zeptá soused, co jsem nazbíral, řekni klíďo, píďo, houby s octem, co bych zapíral, kam se koukneš samej.

koš, houby mu potom, já vím svý o tom. Ať má soused zlost, řekni, že jsem z lesa přines krásnej sam.

otvírej nebeskou bránu, rozehřej srdce z kamene, zacel v duši ránu vodou z živého pramene.

ona se smála. On držel to GPS v hlavě.

řemeslo zlý a starý mám. Těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj jsem prosím kat.

sedraný šat a drsná tvář. On trochu krat a byl to žhář.

Toulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert aby to zbral. Lásku moji kníže Igor si bere

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánov

dovolej mi, pane generále, abych je stivě pozdravil a se eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zved. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí,

lidi, hned to pozoruji ve obálce, ztrátou výkonnostních prémií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval? Často píše, sice přijeď o víkendu,

snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech Maltu nosit, vakci Z za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přesvědčil.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem.

Nikdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nezměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil tíhu věd.

Nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy nevěděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy neviděl jsem kámen, dokud se neproměnil v pevnost.

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek,

alkohol? Kdo z koho? Kdo tady vlastně z koho vylézá a trčí jako traverza z mraku drapu, který se třesem srdce zřítil mezi řeči? Nějak víc chápu. Kajícné dozorce i zbloudilé kněze, zatvrzelost starých chlapů. Mezku, co bezmezně hájí svoje meze, alkohol. Alkohol. Zase mi dopomoh kněze, aby mě v zápěti vyvrátil z kořenů, brsknul mnou o stěnu mé vlastní lebky a nechal ležet v blátě v hladném světle hladkém.

z postrácených klíčů. Chci najít ten k spánku a nejstrašnější z chtíčů je chtít se zlomit v zámku. A nejstrašnější z chtíčů je chtít se zlomit v zámku.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic. Zaškrtí slova, která jdou od plic.

zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zrcadlo žádám denně o radu, jaký mám uzel dát si pod bradu, zda zakřiknutý či agresivní, inteligentní a nebo radši

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup,

Na nebi už není žavý, jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád,

Čas už se k ránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červánku.

dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rosa na kolejích.

Někdy mám strach, že se vše naše najednou ztratí. Po zásnubách s někým, kdo nechce nás znát. Má tak podivný oči,

nepochopí, proč Hašler písničky skládá. Dávné stopy babiček, dědů i nás. Zpíval o hospodách, děvčatech, o lásce.

0: dopadl zle, bubínky spíš tělou v marši. Sirény tón nad hlavou z Messerschmitty nebyly poslední, 30 let po nich přišli další zahrát na city. Nechtěli znát, proč Hašler písničky skládal. Dávné stopy babiček, dědů i nás. Zpíval o hospodách, děvčatech o lásce, k ní nabádal tolik z našich krás.
1: To je ta panenka hezká,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jsem tvůj vír, ale i AVGčko pod nosem knír. Tvůj Jaromír, co má víc o kolečko a baští sír. Dle vlasů ir a podle nosu valách ten boha

roce, originále nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za tvaru mi a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polovodky, ale jinak pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže, už nám to šlo lehce. Vznikly větší potíže, když Božena mne kliže, když Božena mne kliže, řvala, že ho nechce. Marně jsem se snažil Božce vnutit toho lustokožce, originále nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem Bohem, pak mi řekla, padej s Bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak už sedím na schodech. Co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, duším značky grizzly. Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak už sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

až jednou přijde ten, kdo bude se ptát, já s pokorou.

pochybná čtvrť. V hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizina.

vyšel svět a z jeho hlasu, ba i z těch málo věd, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

0: A v tom se zvedne, do stolu vrazí nůž, povídá, jestli chceš žít, tak se bij. Obraz se rozplynul, jako když střelí kuš, pingl mi hlásí, končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen, tohle jsem slyšel, tam to si přidal, ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Vyndal jsem z mrazáku kousek chleba, co jsi mi dala, a snědl s ním poslední vzpomínky. Když si ho se mnou tehdy posnídala, ještě si nekouzlila podmínky. Jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala, já totiž běžnej chleba nesmím jíst. A spoustu dalších věcí si mi dala,

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

k rybníku, večerní terapie vodou. Lehnu si u břízek, vždycky to zabralo, vždycky až na dnešek. Někdo se loučí se svobodou a nahlas nadává, něco se nevzalo.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

režimní krkavce včera mě soudili, vyšší morálku mě učili znát, že prý tak vyléčí duše, co zbloudili, a psal se rok 53. O, tam ve starém domě žilo se v pravdě a žilo se skromně, tak ať si vyléčí to svoje svědomí, morálka jich, to není nic pro mě.

tabulku s nápisem, že prý jsem zločincem a zrádcem vlasti. Krkavci věděli, za co před nimi jsem, lámali svědomí a lámali kosti. Tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Tak jak bych mohl pak zradit své kořeny,

Kukavci v talárech dlouze se radili, kolikže svědomí, kolikže stojí. S váhami na křídlech pečlivě zvážili, ten, co se neskloní, ten vinu má dvojí. O, tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Jak bych se podíval svýma mě do očí, kdybych jim řekl to, co

rozsudek jménem republiky. Obžalovaný ES byl shledán vinným ze zločinu velezrady a jako mladiství se odsuzuje k 8 letům vězení. Trest si odbyká v táboru nucených prací v prostoru Jáchymov a Příbram.

0: půlnoční sever.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

smějí, může ho to znavit, jen málo kdo jde na to od lesa. On řekl si dobrá, chcete-li se na můj účet bavit,

odpověď. A lidi smíchy brečeli, ba nejednou se mnohý učil jeho vtipy na spaměť. V tom všeobecném veselí víc nikdo o to nestál, aby se mu ještě posmíval. Tak nechal všechny smát se dál a sám na kraji města k smrti nešťastný si žil.

udělat, je to put. Tomu se nedá vyhnout, jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat dožní. Sex je cesta do bran ráje, sex je cesta do bran pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétají naše těla. Hledej dál svou liliputku,

a to by snad ani nebylo biologicky možné. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Hoj tuláci a piráti, hoj staří vlci s ošlehanou tvářou.

najednou chtě ven. Léta spící démoni masky odhodí 12 minut před pátou, v šestém poschodí

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Sotva se narodíš, už ti koně kovou. Sotva se narodíš, už ti koně kovou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Zdivočel Rorísek, když viděl Pivoňku, jak zvolna ke zvonku okvětí sklání. Zdivočel chudáček, třás se mu zobáček, líbila se mu a tak žárlil na ní. Daleko, daleko, daleko v cizině. Autobus vez hocha se snědou pletí. V tu samou hodinu řidič vjel na minu. Chlapec i Rorísek povětřím letí.

hlubinách vesmíru, kde větry nevanou, tam slzy nekanou, nechodí průvod. Pohroužen do duše věřím, nic netuše, že to, co teď tady, tam má svůj důvod.

0: zůstal sám.
1: Je krátce po 16. hodině.

poslední relí. A jen had zatáček svíjí se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí. Rychlostí divokých koní, co zbožňují cval.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstat.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom

těch úst, která tu zbyla. Co ještě dál? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen nás.

Řekla, že když ho ten kluk střelil do břicha, on aby ji ochránil, styčil se a před ní si stoul. Řekl jen, miluji tě. A obrátil oči v slovu.

kousek mne. Chtěla si trochu odpočinout, ukázat moře dětem, aby neměli z hloubky strach. Nevadí, koukáme, jak teče řeka a o moři si čteme v novinách.

věci od bot. Znovu prohlížím to, co je v ní. A neskončím dřív, dokud za záclonou.

Dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Přední plot hledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Rachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkní zmatky z toho vzejdou.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Není doma.

0: před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

nese vzduch a zavlní plášť. Kohoutí ocas na korouhvy se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost.

Beránek blout už zapálil stráň, srdce jak v máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Ryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obejmi mě stehny.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

ostravu, sníh se tiše snášel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí

noc ostravou sníh se snáší z báru se motají další Mikuláš je noc

Novinové stánky, billboardy a kolečkoví bruslaři. Z Atlantiku přišla noc a stále je hit. Tisíce liber špaget a uvařený kuchaři. Ze žhavých zdí mrakodrapů města a italských pizz.

kolem nás. Dneska mám rande s Lízou v New York City. Běží mi čas.

Zítra mě, říkám tamtý, rozhodně nevolej. Vždyť ze všech životů tady mi poslední zbyl. Taky jsem úplně country, neboli švorcovej. Rád projdu se vašimi sady sám na podíl. Tak možná proto, že chci umřít strach, a možná bych nebyl tolik pyšný. Poskládám si sako na noc do křoví. Nešumí tu air conditiony a nepřinesou žrádlo.

billboardy a kolečkový bruslaři. A Číňan, co umývá chodník, než otevře krám. Na Bosně jezdí tanky, stříhají se ogaři. Nejlíp se člověku vrací, když zhruba ví kam. Pak pákli jedou rentgenem a ty si říkáš možná jednou někdy příště. A pak jde všechno hladce jako poprava. Boeing stoupá nad letiště a naposledy křídly.

na jolničky zvoní, zas malé děti uvěří, z kuchyně to voní. Kdo do vánice vyhlédne, ať klidně hádat zkusí, zda vidí vločky sněhové, nebo bírka husí.

Rád mám ten svět a kraj, kde vládne pravda a dobrý mrav. Tak rád mám ten svět a kraj, kde jeden je druhému druhem. Tak rád mám ten svět a kraj.

Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Katyň, Gdaňsk, Praha, Tbilisi, Baku, Berlín, Peking, Budapešť. To jméno, to zlá zpráva a krev z dlažby směde. Kdo cestou k moci vraždí, vraždí a bude vraždit dál.

Možná to říkám za sebe, možná tak trochu taky za vás. Báli jsme se mluvit potichu, zkusíme tedy mlčet nahlas.

0: teď se ti holka hlava točí a bledý lampář hvězdy zhasíná.
1: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: things. Před malou chvílí bylo 20 hodin.
0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

nad dveřmi lokálu. Bylo mi do zpěvu, do pláče, do žalu. Se šátkem na oči,

podél zdi v tichosti. Zmizel do neznáma, klepal jsem kosu, brala mě od spodu.

Vzala mě za ruku. Léto je u konce. Podzim byl ve vzduchu. Ztratil jsem v paměti to, co bylo včera.

Vřeš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdych jeho psa, tam se nehopsá, tam se nehopsá. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

chceš poslouchat. Muži ve zbroji za moc nestojí, řekl ti, že má tě rád, věn

jsi to zase vymyslela? Ty máš nápady. Výstři jsou pro polipky, a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě.

a některé z nich dokonce až do Prahy. V ČSD tvrdilo se, že je to trať proklatá, nikdo z nich nevěděl už, jak vypadá výplata. V té době začal jezdit nějakej Růža u dráhy a hned byl plnej peron cestujících do Prahy. Kejsi Růža, strojvůdce je skvělý, Kejsi Růža,

Praze, ale jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Jede 5 hodin ráno letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Načež z Klampače se ozve, ano, je to tak.

0: tam jak ruku z vící cepu, nebo tloukala řepu, zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš, ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má Laňka má ráda jen Daňka.
1: Je krátce po 22. hodině.
2: Kdyby tady byl

Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk. Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

na počest hrdinů, zvěsta telefony, stejně to všude zní, jen dlouhý smutný tóny. Navzdory úsměvům vypadám odevzdaně, snažím se uhodnout svůj osud z cizí dlaně.

vesnici zřejmě nezastaví. S námi i bez nás splašenej kočí, dál žene koně, kud je neunaví. Skládám si šátky z barevný látky, podivný vzory na tapetách. Jsou věci, který nejde vzít zpátky, házíme spolu na stěnu hrách. Na počest hrdinů 200 telefony, stejně to všude zní, jen dlouhý smutný tóny. Navzdory úsměvům vypadám odevzdaně, snažím se uhodnout svůj osud z cizí dlaně. Je to marný.

rytmu kola počítají spojky. Ten zvuk je stejný, stejný jako kdysi. Smutně mi zpívá francouzka zem P3. Vous cherchez moi et je suis ici. Vous cherchez moi et je suis ici.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu. Přečte si úřední zprávu, váš syn byl.

písnička tak dlouhá. V restauraci u kata, jenom já a zubatá, jenom já a zubatá, už poslední jsme z hostů.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. Jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovaly opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když svoukneš svíčku.

či drazí nezvěstní. Kam odchází, přes hranu světa padá sníh. Poslední stopa v bílé pláni, najednou někam odcházíme sami. Něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání. Jde v hodinách čas minulý, Bůh barman maže tabule. Vzduchem víří křídla, křída v očku střídá. Loď čeká, ještě nevyplula, 24

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: o první dítě přišla při výslechu, druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.
1: Když noc dlouhá a studená jak válka a všude

Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka, a všude kolem jsou jen různý seznamy, proč se mě ptáš, jestli existuje láska, když důkazem toho je

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: kdyby dva póly nebyly.
1: Svět by se netočil, stromy by tu nebyly.
0: Kdyby tu nebyl pyl, nebylo by řek bez mraků.

archetyp bílé přirovnání k cti. Zamrzlá číž, chlad plouvá do krve, přichází chvíle, která rozboří zdi probuzená. Urácíš koryty, do sebe vnikáš ze všech stran a cest.

radši se mě ptejte, jak se mi tady žije, krev do žil mi zas vlejte. Zpíval bych rád ty starý zašlý songy, dobejvávali pecky.

s mým vodovodním kohoutkem je trápení. Pořád brečí jdouc, pane vany, řeknete si, to je špatný těsnění. Ale věřte, nebo nevěřte, tyhle kapky, ty jsou slaný. Vypadá to na mou věru dojemně, zvláště pak ta

0: nekecám.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Mraky za kopcem pospíchají. Mraky za kopcem pospíchají.

Kam jdou na cesty nepoznaný, kam jdou, kde čas ztrácí. Zas víš, a zatím tady dole nejsou louky, lesy, pole, dí.

0: Jen majonéza ví, se láví.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na strohadle vrásek naporcuješ koudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už je sousedovic kočka, šije na tebe boudu.

0: Děl kapr nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Už i cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozveme.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem. Život je stěhová

Až probudíš se, půjdeš za sodům dál a zapomeneš, že jsi tu byl. Že k oslavě života číši pozvedal a chuť života velebil. A toho následného rána se ten stařík prostě